www.radiomb.cz. Noc plná 90.

0: This was a journey with Cyberdream.
1: www.radiomv.cz Noc plná 90.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Da-

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Česka. Udáváme rytmus regionu.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Unixu, My Love to You, to byla muzika na rádiu MB, máme 6 minut po 9. hodině dopolední, poslední srpen, no a vypadá to tak, alespoň tady u nás v Mladé Boleslavi, že venku se čerti žení, zatáhlo se, je tma, no a prší, ale vypadá to tak, že by odpoledne mohlo vylézt sluníčko a teploty kolem 25 stupňů Celsia. No tak uvidíme, jestli tahle předpověď se vyplní. Já vám přeju krásné pondělí, užívejte si to s námi společně, za malou chvíli se Sonic Dream kolektiv. Dáme si taky chips třeba, anebo Masterboy. Hezký den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: všech směrech, tak snad to tak je. Já vám přeju krásné pondělí, poslední srpen, zítra se nám děti vracejí do školy. No a je to smutný, prostě léto pomalu a jistě končí, i když ty hezký dny snad ještě budou. Krásné pondělí.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

Chips 123 a my jedeme dál. 123, 9 hodin 32 minuty. No a Mladá Boleslav, pojďme se opět vrhnout do našeho města. Městskou hromadnou dopravu čekají od zítřka změny. Největší novinkou bude nová linka, která bude mít označení 62 a bude výjíždět z autobusového stanoviště u Bondy směrem na Michalovice. Dále Depř, Radouč a končit bude opět na autobusovém stanovišti. Na Michalovicích vznikly nové zastávky s označením Michalovice, Třešňovka, nebo nová zastávka. Tak jízdní řád tam bude vylepen, nebo už byl vylepen o víkendu. Tak pojďme dál, 9 hodin 32 minuty.

0: Vanaro, Duby Dam Dam a jdeme dál, 9.35. Mám pro vás taky pozvánku. Valečovské léto nekončí, ba přímo naopak 4. září. Tedy tento pátek tam vystoupí Vohnout a Mňága a Žďorp. No a kdyby vy jste chtěli lístky, tak je pro vás budu mít v příští hodině.
1: Rádio MB. Zap.

0: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

Tak tohle byla Days na Rádiu MB. 9 hodin 50, skoro 8 minut. 10. hodina se nám tedy přiblížila. Co bude po 10. Už jsem vám to nastínil. Tento pátek na Valečově vystoupí Bohnout a Mňága a Žďorp. Takže kdybyste chtěli lístky zdarma, budou k dispozici na telefonu 608 125 300. To je jasný. Jasný je taky, že máme poslední srpnový den. Zítra se nám děti vracejí do lavic. Co se týká třeba mojí dcery, tak tady úplně poprvé do první třídy. To zas budu na mě koherkat.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Good For Me, tohle byly Two Unlimited na Rádiu MB. Tak máme 5,5 minuty po 10. hodině dopolední. Nějaké ty pozvánky v téhle hodině, to je jasný, třeba na Koupák Fest nebo na Valečovské léto, taky budeme soutěžit o lístky. No a co budeme hrát? Bude Mark O, nebo třeba tak Avril Lavigne a nebo Benga Boys, tak si to společně s námi užívejte. Já jsem David a jsme spolu v tuto chvíli až do 12. hodiny.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Hudba z našeho regionu.

Boston, This Is Our Life. Tak přátelé, nějaké ty pozvánky mám pro vás právě teď. Samozřejmě Septemberfest už tuto sobotu na krásné Louce v Mladé Boleslavi, to je jasný. Příští týden nás pak čeká Koupák Fest 12. září na koupališti v Mladé Boleslavi, Xindl X, Support Lesbians, Voxel a taky East Clintwood. No a tento pátek 4. nezapomeňte na Valečovské léto, Vohnout a Mňága a Ždorp. Za chviličku budeme soutěžit o volňásky na tuhle akci už doslova za pár minut, takže pokud byste chtěli vyrazit, není nic jednoduššího, než si to hlídat a pak zavolat na 608 125 300.

12 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Klimí Fisher, Love Change, Everything a jedeme dál, 10 hodin 26 minut. Kdybyste chtěli zavolat, tak máte teď jedinečnou možnost 608 125 300. No a můžete vyrazit na Valečov už tento pátek na Bohnouty, Hamňágu a Žďorp. Takže můžete mít lístky úplně zadarmo, počasí má být hezké, tak proč? Proč se tam nepodívat, co říkáte? Ještě jednou tady ten telefon 608 125 300, vypadá to, že se někdo dovolal už, haló?
1: To mám hluchý.
0: Haló, tady je Radio MB, dobrý den.
2: Haló?
0: Ano, kdo pak se mi dovolal?
2: Ahoj, Petra se dovolala.
0: Petra by chtěla vyrazit na Mňágu a Žďorp a Vohnouty tento pátek.
2: Ano.
0: Tak jo, Petro, to je jediná podmínka, dovolala ses, ještě mi samozřejmě nezavěšuj, domluvíme se, jak si převezmeš lístky. Měj se moc krásně.
2: Já moc děkuju,
0: taky se mějte. Zatím, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Radio MB.

0: Ria Garvey, tak to byla další muzika na rádiu MB v 10 hodin a 41 minut pondělí 31. pokračuje. No a co nás čeká ještě do konce téhle hodiny za muziku, tak rozhodně třeba už za malou chvíli Roxette a dáme si taky Magic FR.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Krásné pondělí je 31. srpna, svátek slaví Pavlíny, přejeme všechno nejlepší. No a léto, tedy ty letní měsíce, myslím tím srpen, má před sebou už jen poslední hodiny a zítra přijde září. Měsíc, který se tváří, že je ještě pořád léto, ale kalendář už má úplně jiný názor. Děti dnes budou mít poslední prázdninový den a všichni společně poslední možnost říct, tohle vyřešíme ještě během prázdnin. Od zítřka tahle věta přestává fungovat. Takže žádné loučení se sluncem, žádné smutné pohledy do kalendáře. Máme před sebou pondělní den a ten si užijeme naplno s muzikou a dobrou náladou od Rádia MB. No a cože si dnes po 11. hodině budeme hrát? Dáme si Korunu, dáme si třeba taky See You, anebo DJ Boba. Tak užívejte den.
0: Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: Poslední srpen pokračuje, vyladíte Rádio MB, no a znáte ten moment, kdy něco hledáte a jste si naprosto jistí, že to musí být někde doma. Projdete kuchyň, obývák, ložnici a kuchyň znovu a nic. No a pak najednou zjistíte, že celou dobu držíte tu věc v ruce. Psychologové pro tohle nemají žádný název, mohli by třeba to nazvat sem úplný blbec, ale existuje jev, kdy náš mozek přehlédne objekt, pokud ho v danou chvíli neočekává. Takže jestli dnes budete hledat telefon, který má v ruce, není to vaše chyba. Telefon se jen dokonale maskoval jako telefon. My jsme Rádio MB, užívejte si den, za malou chvíli si dáme předpověď počasí.
4: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Sice to úplně nevypadá, ale dnes čekáme polojasnou oblohu, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude malá oblačnost, přes den ale oblačno, můžou se ojediněle objevit přehánky 20 až 24 stupňů Celsia a ještě vám řeknu, jak bude ve středu. Očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, místy přechodně i přehánky a 20 až 25 stupňů Celsia. Takové budou teploty právě pro středu. Krásný den!
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: nakupování. Některé firmy začínají prodávat parfémy, které nevoní jako parfém, ale jako úplně obyčejné věci. Lidé si tak mohou koupit vůni čerstvě upečeného chleba, čistého prádla, knihovny nebo dokonce benzínu. Já tomu vlastně rozumím, tedy s velkou nadsázkou, protože proč bych měl vonět jako nějaký tajemný muž v černém kabátě, když můžu vonět jako benzínka v sobotu ráno. Tady je Rádio MB, loučím se a těším se odpoledne po 17. hodině.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Bylo 12 hodin. Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Rytmu.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plod smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: úvod do další pondělní hodiny. Za námi už je 14. No a s ní samozřejmě náš odpolední úlet. Od mikrofonu Rádia MB se vám hlásí Luky. No a s vámi jsem tu tradičně do 16. hodiny. No a dneska tu, kamarádi, máme nejenom poslední kalendářní léto. To končí právě dnes, je tedy 31. srpna. Konec toho astronomického, tak na ní si počkáme až do 22. září, takže na to je ještě čas. Navíc meteorologové opět vyhrožujou tropickýma teplotama a čtyřicítkama, protože prý do Evropy míří další vlna veder, takže ještě nepanikařte. Dneska venku máme sice zataženo, dopoledne jsme tu měli taky takovou malou apokalypsu, ale nebojte se, bude zase líp. S tím by možná nemuseli souhlasit, ale všichni školáci, kteří už zítra nastupují zpátky do školních lavic, no my dneska v odpoledním úletu se tomu samozřejmě budeme tak trošku věnovat, protože mrkneme se na nějaký ty zvyky ze světa, které dodržují žáci, kteří nastupují do prvních tříd. Takže můžete se třeba inspirovat, ale v tuhletu chvíli už se vracíme zpět k muzice. Před námi jsou Erotic, bude tu Alan Tadante, Precioso a právě teď už naše pondělní hymna, a sice Modlitba za pátek a Marek Ztracený. No tak se pojďme společně pomodlit a snad nám to zase rychle uteče. Odpolední úlet právě startuje a já přeju pohodovej poslech.
1: Rádio MB za

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů! Já jdu domů!

0: Tak my jsme si dali taky jednu letní od Rybiček 48, konkrétně jejich druhou letní. No a v dnešní zavračený den jsme si léto tak trošku připomněli. Mimo to je tu taky konec kalendářního léta. No a je tu taky konec prázdnin, konec letních prázdnin. Takže už zítra zase pěkně všichni do školy. No a my se jdeme mrknout na nějaké ty zvyky ze světa, právě co se týká prvního školního dne pro školáky. Prostě takový rituály. Tak třeba v Německu, Rakousku a dokonce v některých oblastech Česka, zejména v těch severních a západních Čechách, tak tam nosí prvňáčci do školy obří papírový kornout plný sladkostí, hraček a školních potřeb, známý jako šultité. Já tenhle ten kornout mám spojený s filmem A zase ta Lucie z roku 1983, kdy si právě Lucka do školy nesla tenhle ten velký kornout se sladkostma. No a další zajímavý zvyk mají třeba v Bulharsku. Tam provází první školní den rituál, který má dětem zajistit, aby jim učení šlo snadno a hladce. Učitel nebo ředitel školy tam vyleje před vchodem na zem kyblík vody přímo předtím, než noví žáci vstoupí do budovy. Ta voda má symbolizovat očištění a bezpřekážkovou cestu za věděním. Školáci navíc nosí učitelům kytice květin jako projev úcty. No tak proč ne? Klidně mi napište, jestli máte taky nějaký rituál, anebo jestli nějaký právě na zítra pro svého prvňáčka chystáte. A já už vám za chvilku dám další inspiraci. Mrkneme se třeba do Japonska, Ruska nebo do Indie. Teď už se mrkneme ale do muziky, protože od toho jsme tady. Posílám Public, Make You Mine.
1: Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Teď Miley Cyrus, End of the World. No a je možný, že některým školákům se dnešek také zdá jako konec světa, protože už zítra po 2 měsících prázdnin, po 2 měsících flákání musí zpátky do školy. Já samozřejmě na tenhle ten pocit moc dobře vzpomínám, i když já jsem se docela i do školy těšil na kamarády. No my se dneska věnujeme právě rituálům, co se týká prvního školního dne. Byli jsme v Německu, byli jsme v Bulharsku a teď se jdeme mrknout do Japonska, protože tam prvňáčci nedostávají sladkosti, ale speciální pevný batoh zvaný randoseru. Ten je hodně drahý, často ho kupujou prarodiče a dítěti musí vydržet celých 6 let základní školy. Ale nejdůležitějším rituálem je tam tradiční rodinný oběd, při kterým se podává rýže s červenými fazolemi. Ta červená barva má v japonské kultuře symbolizovat štěstí, radost a oslavu životního milníku. Takže prvňáci mají takový první dospělácký oběd. No a třeba v Rusku nebo na Ukrajině, tak se tento den, tedy první školní den, nazývá Den vědění. Děti tam chodí do školy v naprosto perfektních slavnostních uniformách, holky mají ve vlasech obří bílý mašle, no a hlavním bodem programu je rituál, kdy starší student nejčastěji z těch posledních ročníků vezme na ramena malou prvňačku. Ta v ruce drží velký zvon, kterým hlasitě vyzvání, zatímco s ní student obchází shromážděním. No a tím se oficiálně zahajuje školní rok a tohle to mi přijde moc hezký. My doma budeme mít taky jednoho prvňáčka, jednoho novýho školáka. Je to tedy můj synovec, no a já si zítra jeho první školní den rozhodně nenechám ujít. No a možná i slza ukápne. Každopádně, ale teď už posílám další muziku a bude to Captain Jack. Tak tady je a vy zůstávejte s námi. Odpolední úlet už po 15. pokračuje.
1: Radio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio. Atlantis.

0: Já teda nevím, ale nám se ty písničky, ten playlist dneska krásně narýsoval přesně pro prvňáčky, nebo vlastně pro všechny školáky, kteří se zítra vrací do školních lavic. Měli jsme tu song k ukončení léta, měli jsme tu song o konci světa a teď jsme tu měli Def Leppard a jejich Hysterii, která taky věřím, že u některých dětí mohla nastat, anebo zítra ráno nastane. Celý další školní rok je před nimi. Každopádně ale nebudeme škodoliví, budeme s nima soucítit. Vy máte při pondělku naladěné jediné Mladoboleslavské rádio, no odpolední úlet, a s ním jsme se přehoupli přes 15. hodinu. Před námi tedy ještě spousta času, dáme si tady muziku a další písničkou už pojďme udělat radost všem pavlínkám, které právě dneska slaví svůj svátek. U nás v České republice tohle krásné jméno nosí 35 863 žen a dívek, věkový průměr je 38 a jenom tady u nás v Mladé Boleslavi jich podle posledních informací máme přes 391. No a my tedy holkám posíláme přání všeho nejlepšího, pořádně si to oslavte a DJ Bobo Fire Ice letí ode mne a od Rádia MB. Tak si ji užijte.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: také národní den směsi na cesty. Takže my od mikrofonu Rádia MB zdravíme všechny cestáře. Já vím, že to nemáte jednoduchý, ale ty silnice teda za moc nestojí. Co si budeme povídat? U nás se jako právě silnic používá většinou nějaký ten asfalt nebo něco podobného, ale třeba ve Velké Británii, tak tam při stavbě a opravách dálnice M6 Toole v Birminghamu použili dělníci přibližně 2,5 milionu poškozených nebo neprodaných milostných románů nakladatelství Mills and Boon. Tyhle ty knížky byly rozemletý na kaši a přidaný do horní vrstvy asfaltu. Ukázalo se, že tahle ta papírová drť perfektně váže asfaltovou směs, skvěle tlumí hluk, no a pohlcuje vlhkost. No tak přátelé, pokud doma máte nějaký starý, nepoužívaný a přečtený milostný romány, pojďme je naházet na jednu hromadu a odvést na ředitelství silnic a dálnic. No a třeba by ty silnice u nás vypadaly o trochu lépe. Je to rozhodně zajímavá směs na opravu silnic. Takže dneska si na tenhle ten den vzpomeňte, až vlítnete svým autem do nějakého výmolu. Samozřejmě nikomu to nepřeju. Sám jsem to zažil a je to celkem oprus. Takže raději opatrně. No a my už jdeme do další muziky. Celine Dion a remix jejího songu The Power of Love. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Za

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: I mraky rozestoupily a slunce nám občas prosvitne, takže člověk má hned o trošku lepší náladu. Jak jsem říkal už na začátku, meteorologové vyhrožují opět nějakýma těma čtyřicítkama, z čehož tedy já upřímně úplně radost nemám, ale ono to pravděpodobně nebude tak horký. Každopádně využívejte každý sluneční paprsek, využívejte taky muziku, protože ta tady pro vás na rádiu MB hraje dál. A za malou chvíli už se o playlist bude starat náš kolega a kamarád Roman, takže vy zůstavejte s námi, užívejte si pondělní odpoledne a asi chápete, že tohleto je mé rozloučení. 16. hodina klepe na dveře a já se tím pádem dnes loučím. Pro vás ještě posílám ATC a přeju krásný den, nejlépe s muzikou. Ahoj!
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Hezké pondělní odpoledne, posloucháte Rádio MB. Počasí se nám umoudřilo, udělalo se docela teplíčko, ačkoliv ten ranní a dopolední deštík byl docela příjemný, pokud vás nezastihl někde na cestě bez deštníku. No a jestli jste včera večer sledovali fotbal, tak víte, že pražské derby mělo jasného vítěze. Slavia porazila Spartu 3-0 a po 6 letech si odvezla ze spartianského stadionu plný bodový zisk. Takže dnešní pondělní otázka pro fanoušky: byla Slavia tak dobrá, nebo Sparta tak špatná? A nebo třeba ani jedno. Ať už máte odpověď jakoukoliv, jedno je jisté, pondělní debata v hospodách, kancelářích a také u rodinného stolu je tímto vyřešená minimálně zase na pár dnů. Hezčí den dnes určitě mají slávisté, já doufám, že pohoda ale vládne úplně u všech. Také doufám, že si vychutnáte další muziku a snad vám udělá radost. Krásné pondělí vám od mikrofonu přeje Roman, jsme spolu do 17. hodiny. Radio MB.

14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Poslední den prázdnin je skutečně tady, zítra už zase budíky, svačiny, školní tašky, prostě opět začne nějaký režim. Jestli doma máte školáka, tak si ten dnešek naplno užijte. A jestli jste dospělí a děti nemáte, užijte si ho taky, protože kdo říká, že poslední

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezké odpoledne, no řeknu vám, kdo nemá rád ani vedro, ani zimu, tak ten si myslím, že bude v následujících dnech spokojen. Možná i v následujících dvou týdnech. Teploty se mají tak nějak pořád pohybovat mezi 23 a 27 stupni, počasí má být převážně polojasné, takže velká pohodička, myslím, že dá se dělat úplně všechno. My se teď podíváme na web radiomb.cz, o čem se tam píše, třeba o tom, že v prostorách staré radnice v Bolce byla dnes podepsána 3 memoranda, která potvrzují pokračování dlouhodobé spolupráce města s významnými partnery. Tento nově dohodnutý rámec platí pro období let 2027 až 2030. Pokud vás zajímá více, tak se podívejte právě na náš web. Je tam třeba také info o tom, že florbalová Bolka vyhrála Ško Energo Cup. My samozřejmě gratulujeme, těšíme se jak na novou florbalovou, tak hokejovou sezonu. Fotbalistům se celkem daří. No a nezapomeňte ani na to, že tento týden bude v Mladé Boleslavi na městském stadionu akce Pohneme Mladou Boleslaví a Mladoboleslavskem. Bude to konkrétně ve středu a také ve čtvrtek a hlavním cílem bude představit dětem, rodičům, ale i široké veřejnosti možnosti sportovního a volnočasového vyžití v regionu. Můžete si některé sporty vyzkoušet, třeba se rovnou zapsat do kroužků. Tahle akce se každoročně těší vysoké návštěvnosti. V roce 2025 dorazilo 3940 žáků a studentů a také 1792 dospělých. Prezentovali se desítky sportovních klubů a další spolky a organizace. Myslím, že podobné to bude také letos. Možná celková účast přesáhne i 5000 lidí. Tak jo, hezky pěkně sportem končíme dnešní hodinu s Romanem. Na řadě je hodina s Davidem, já se loučím a těším se na vás zase zítra odpoledne.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: je pondělí 31. srpna, Pavlínám přejeme všechno nejlepší, no a 31. srpen se spojuje se Světovým dnem blogu. No a když se uvědomíme, kam se internet za posledních pár let posunul, je vlastně docela vtipný, co všechno se z původního psaní na internetu stalo. Člověk si kdysi založil blog, aby napsal, co zažil, co si myslí nebo co ho baví. Dnes máme krátká videa, živé vysílání, podcasty a několik způsobů, jak během 5 minut zjistit, co si o něčem myslí úplně cizí člověk. Ale jedno, to se nezměnilo. Lidé mají pořád potřebu něco sdílet. Jen se z článku na 3 stránky postupně stal 15-vteřinový příspěvek. O čem se budeme bavit? O digitálních fotoaparátech, no a taky o klávesnicích k počítači. Co letí, jaké jsou trendy, v dnešní době to vám řeknu už za malou chvíli. Jsme Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

Vaše Rádio MB vám stále dělá společnost a já teď mám pro vás jeden z hodně zvláštních trendů. A to je návrat digitálních fotoaparátů z doby, kdy fotografie ještě nebyla dokonale ostrá. Lidé si je kupují právě proto, že snímky nejsou perfektní. Fotka má zrno, špatné světlo, někdy je rozmazaná a člověk na ní vypadá úplně normálně. A to je vlastně docela vtipné. Telefon za 30 tisíc vám dokáže odstranit vrásky, upravit světlo, vyčistit pozadí a udělat z vás skoro jiného člověka. No a pak si někdo pořídí starý foťák za pár stovek a řekne, chci vypadat hůř. To je hezký. No, hezký je taky, že vám teď servíruju další hudbu na Rádiu MB. Rádio

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Poslední srpnový den je tady, no a my se pojďme podívat na to, co opět letí. Stále více lidí si pořizuje obrovské mechanické klávesnice s hlasitými tlačítky, protože jim zvuk psaní připomíná staré kanceláře. Některé jsou tak hlučné, že při psaní jedné zprávy máte pocit, že někdo vedle vás staví železniční most a přitom člověk jen píše ahoj, přijdu v 6. Takže jestli dneska někde uslyšíte zběsilé klepání kláves, nemusí tam pracovat programátor. Možná někdo jen odpovídá na zprávu. Krásný zbytek pondělka. Těším se na vás naslyšenou opět zítra v 9 dopoledne.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a Konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo, ale teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Kali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

dance floor. Freestyle drop beat on the dance floor.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.
6: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáš.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Udáváme rytmus regionu.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.

0: noc plná devadesátek.
1: Ahora muchachos!